0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
0: na signalradio.cz.

0: Dobré jitro, dobré čtvrteční jitro. Vzpomínka na Prince vás probouzela ze signálu. Už jen minuta nás dělí od 6. hodiny. Honza Navrátil je proto ve studiu s dnešními prvními zprávami a po nich opět osmdesátky pro vaše co nejlepší ráno, Alana Chmajlsa nebo Jesus Loves You.
1: Signál rádio doprava.
0: A tak je tu úvodní pohled na silnice D6 121. km ve směru Cheb. Zde došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Osobní auto havarovalo do svodidel na D6 taky na u exitu 154. A ještě jdeme na dálnici D35 255. km ve směru Olomouc. Zde je nehoda jednoho osobního auta. Taky v těchto místech raději nohu splynu a šťastnou cestu.
2: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová dnes třetím dnem pokračuje v jednání se členy kabinetu o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už za hodinu a půl bude opět jednat s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Dnes na ministerstvo financí dorazí také ministr vnitra Lubomír Metnar a jednat se bude i s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným. Celkovou podobu státního rozpočtu a předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila. Titul vinaře roku letos obhájilo vinařství Volařík z Mikulova. Zvítězilo v konkurenci 70 vinařství s 666 přihlášenými vzorky. Na druhém místě se umístil Martin Čapka z Prušánek. Maďarsko má nového prezidenta. Funkce hlavy státu se včera ujal 73-letý právník Andráš Baka. O jeho zvolení se postarala vládní strana TISA, zatímco opoziční Fidesz volbu bojkotoval. Výměna hlavy státu je součástí rychlých a výrazných změn ve fungování země, kterou současná vláda provádí.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské vodovody a kanalizace připravili na září oblíbené prohlídky kanalizačního prostoru přímo pod staroměstskou radnicí, takzvaného cizineckého vstupu. Prohlídka je bezplatná a probíhat bude 18., 20. a 22. září. Nutná je ale rezervace konkrétního data a času na webu společnosti. Rezervační formulář se tu otevře 31. srpna v 9 hodin.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Linda Nosková vypadla na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 s domácí Amandou Anisimovovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čtvrteční den bude s oblačnou oblohou, místy počítejme s přeháňkami nebo i s bouřkami. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 27 a 32 stupni Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 18. Tolik zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Honzo, díky, 6:03, už je s vámi Lukáš Bláha a já přinesu potřebný ranní přehled, to znamená očekávané události, jak bude venku a v nejbližších chvílích se tady zaměříme na dnešní datum 20. srpna. Příjemné jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

6 hodin a téměř 11 minut s vámi vstává ráno na Signál Rádiu vstříc 20. srpnovému dni a začínáme takto trochu netradičně melodii z filmu S tebou mě baví svět, protože jeden z hlavních představitelů, konkrétně Alberta, tedy vynikající herec Julius Satinský, by se zrovna dnes dožil 85 let. Když jsme u narozenin 78. slaví anglický hudebník Robert Plant, někdejší frontman slavné party Led Zeppelin. Všechno nejlepší k svátku přejeme Bernardům a nelze nezmínit, že si 20. srpna připomínáme Národní den rádia. Já vás můžu ubezpečit, že vy jste si vybrali to úplně nejlepší a to nejenom na ráno, ale i na celý den, pochopitelně. Tohle je Freddie Mercury, za chvilku se podíváme, jak to bude vypadat s počasím. Hezké ráno. Signál rádio.

0: pohodové čtvrteční ráno s datem 20. srpna vám všem, kteří se probouzíte s ranním signálem 6.19 na hodinách a na obloze. Má být dnešek polojasný až oblačný, ojedinělé přeháníky nebo bouřky. Odpoledne a večer počítejte s přibýváním oblačnosti a v jihovýchodní polovině území na většině území déšť nebo bouřky. Ty mohou být hlavně na Moravě a částečně ve Slezsku a krajním jihovýchodě Čech i silné. Nejvyšší denní teploty pak hodně letní, 26 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Je pravda, že tohle by celkem mohlo přát jistému nepříjemnému hmyzu, který má taky dneska 20. srpna světový den. A to jsou komáři. Ale co tak slýchám, tak letos v létě se jich naštěstí tolik neobjevilo. Tak doufáme, že tomu nebude ani tak dnes. Co se určitě objeví v našem éteru, to jsou očekávané události. Už brzy, počkejte si na ně.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Tři minuty před 6:30 stáváte se signálovým ránem, což je vaše výhoda, protože budete vědět, co se má dít ve čtvrtek 20. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: V Českých Budějovicích začíná největší zemědělský veletrh v Česku Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Senát projedná novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a urychlit povolování staveb. Podle kritiků je však norma nepřehledná a nesrozumitelná a její dopady jsou nepředvídatelné. Oblíbený dětský výletní vlak Cyklohráček se dopoledne vydá z pražského hlavního nádraží na trasu Vrané nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Dobříš a zpět. A české fotbalové kluby dnes započnou cestu závěrečným předkolem evropských pohárů. V play-off Evropské ligy nastoupí o 20 hodin Viktoria Plzeň na hřiště srbského CZ Bělehrad a čtvrté předkolo konferenční ligy rozehraje Hradec Králové v řeckých Aténách proti místnímu Panathinaikos o 8:30 večer a o 15 minut později má výkop utkání skotských Rangers versus Jablonec. Držíme palce, dobré čtvrteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Vy si dáváte ranní signál a lehce po půl sedmé, přesně dvě minuty, jdeme opět na silnice.
1: Signál Rádio Doprava.
0: S nehodou dvou osobních vozidel počítejte v Praze v ulici Na Lhotkách a silný provoz, ten je hlášen z dálnice D11 mezi 31. až 29. kilometrem ve směru metropole. Šťastnou cestu!
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Navštívenka z Afriky, přesný čas 6.38, pěkné čtvrteční ráno ze signálu, speciálně Bernardům, kteří mají dnes meniny, a co nás všechny 20. srpna nemine za počasí, se dozvíte už brzy.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu. Dostali jste se do míst, kde nelze naladit Signál Rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Rádio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Vraťte se s námi do 80.
2: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
1: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
2: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.

Probouzíte se s ranním signálem, za 2 minuty bude 6:45 20. srpna, se na nás má usmívat slunce, tedy minimálně dopoledne, protože meteorologové předpokládají, že bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer ovšem postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy se objeví i bouřky, při kterých se mohou objevit velké nárazy větru a přívalové srážky. Tak snad to nebude tak vážné, určitě se více informací dozvíte z našeho vysílání. A nejvyšší teploty, o ty vás nemůžu ochudit, vystoupají na 27 až 32 stupňů na západě a severu území. Tam bude trochu chladněji, a to 25 stupňů. Brzy se podíváme taky na další aktuality. Dobré ráno. Vstává.

0: Ferro.
1: Dvě minuty po 6:45 vstáváte s ránem na Signál rádiu a pojďme na slíbené aktuality.
2: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
1: Česko má druhou nejnižší inflaci v EU, lépe je na tom jen Švédsko. Podle statistického úřadu Eurostat v naší republice se její meziroční míra zvýšila z 1,1 na 1,3%. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady u příležitosti zahájení stavby urgentního příjmu ve fakultní Tomajerově nemocnici. To včera řekl premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo fakultní nemocnice Bulovka. Podle předsedy vlády by o tom jeho rezort měl rozhodnout do Vánoc. Neuvěřitelná jízda naší tenistky Sary Bejlek pokračuje na Master v Cincinnati, kde se postarala o obrovské překvapení. V osmi finále si tam poradila s úřadující světovou jedničkou Alinou Sabalenkovou po setech 7-6-6-4. Česká hráčka si o postup mezi poslední čtyřku zahraje s Madison Keysovou a na kurtech ještě zůstaneme. Rebel Nick Kyrgios čelí nejvážnějšímu skandálu své kariéry. Po červnovém turnaji v Manolce měl totiž pozitivní test na kokain, kvůli čemuž mu antidopingová agentura s okamžitou platností pozastavila činnost. 31letý Australan se k požití drogy přiznal. Hezké ráno.
2: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Probouzíte se i díky signálovému ránu. Předpokládám, že vaše ratolesti teď v 6.52 zatím ještě spinkají, ale už se to blíží. Touto dobou za necelých 14 dní už jich bude plný dům či byt. S menší či větší chutí zasednout do školních lavic. A takový detroitský školní obvod bojuje s absencemi po svém a zavedl program Perfect Attendance Pace. Zásluhou jehož dostávají středoškoláci $100, tedy v přepočtu asi 2100 korun týdně za dokonalou docházku. Od následujícího školního roku se přidávají i žáci 6. až 8. tříd za $50 týdně, tedy polovinu, něco přes tisícovku. Důvod je ten, že v loňském roce chybělo přes 61% žáků, alespoň 10% školního roku. Tak co, fungovalo by to na vás? Na vaše dětičky, kdyby jim ve škole platili za to, že tam vůbec dorazí. No to už jsou věci, vážně. Za chvilku čerstvé zprávy, počkejte si na ně.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: necelé 3 minuty nám chybí do celé. To znamená, že ve studiu už je se mnou Honza Navrátil, avizované nejnovější zprávy připraveny, a tak nám Honza poví, co v nich.
1: Hezké ráno vám všem. Také ve zprávách v 7 hodin se podíváme do Strakonic, protože právě tam dneska začíná další ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Určitě bude na co koukat. A ve sportu se podíváme za utkáním českých hokejistek. Těm se totiž moc nedařilo. Teď už ale doprava a další zprávy za chvilku. Hezké ráno.
2: Signál rádio doprava.
0: Přesně tak, pojďme na tuzemské silnice, konkrétně ta s označením 11 v blízkosti Hradce Králové u kruhového objezdu s Náchodskou, tak tam se potkali osobní vozidlo s nákladním a ještě buďte obezřetní na dálnici D35 256. kilometr ve směru Olomouc, kde došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, i v 7 hodin pro vás máme aktuální zprávy. Vítejte. Poslední den na opravu chyb ve volebních přihláškách mají dnes kandidáti do Senátu. O registraci rozhodnou úřady do pátku. Do Strakonic se dnes sjíždí dudáci z Čech a dalších 18 zemí. Začíná tu 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Program, ve kterém se představí více než 60 souborů, je tu naplánován až do neděle. Ruské vzdušné údery na Kyjev a jeho okolí si v noci na dnešek vyžádali nejméně 6 mrtvých. Přímo v hlavním městě přišlo o život 5 lidí, další člověk pak v širší kyjevské oblasti. 23 lidí bylo při útocích zraněno. Úřady hlásí poškozené obytné i nebytové budovy a také dětskou nemocnici. Celkový federální dluh Spojených států amerických roste. Aktuálně překonal 40 bilionů dolarů v přepočtu 828 bilionů korun. Oznámilo to americké ministerstvo financí. Za posledních 10 let se tento dluh zdvojnásobil.
0: Co se děje v regionu?
1: Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle premiéra Andreje Babiše vláda pověřila příslušná ministerstva, aby do konce prázdnin připravili převod pozemků na Vinohradech pod ministerstvo obrany. Stavba nemocnice by tak mohla být zahrnuta mezi výdaje na obranu. Připomeňme, že dalšími lokalitami byly pozemky v Letňanech anebo v nemocnici Bulovka.
0: Sport.
1: Premiéra nového trenéra českých hokejistek se nevydařila podle představ. Češky v úvodním utkání švýcarských her prohrály s Finskem 1-3. Jedinou branku národního týmu vstřelila Adéla Šapovalivová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno, místy počítejme i s přehánkami nebo také s bouřkami. Vítr bude foukat od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 27 a 32 stupni Celsia. Tolik další ranní zprávy. Pokračuje Lukáš.
0: Signál Rádio.
2: Ano, v 7 hodin a 2 minuty vás moc zdravím. Extra pak řidiče a pochopitelně případně i řidičky záchranek, protože právě jich je dneska mezinárodní den 20. srpen. Tak jim hrajeme a všem klidné ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pravda už trošku napřed, protože Tonight teď v 7 hodin 8 minut vás probouzí ranní signál a z dovolené se nám na chvíli připomene kolega Jirka Svoboda, nese vám to nejzásadnější z dnešní historie.
1: Ladíte Signál Radio s datem 20. srpna a v roce 1913 to byl den, kdy první pilot vyskočil padákem z letadla. Už točím klikou na našem stroji času, který nám připomene i další výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1845 do Prahy na Masarykovo tehdy nové nádraží dorazil první vlak z Olomouce. Je to nejstarší železniční nádraží v Praze. V roce 1968 vyšla agenturní zpráva, že organizace Sputnik bez udání důvodů zrušila plánované zájezdy sovětské mládeže do Československé socialistické republiky. Ve 23 hodin bylo jasno proč. Vojska Varšavské smlouvy překročila naše hranice. V roce 1975 Američani vypustili sondu Viking 1, která o rok později jako první úspěšně přistála na Marsu. V roce 2009 se jamajský sprinter Usain Bolt stal v Berlíně mistrem světa v běhu na 200 metrů, když doběhl ve světovém rekordu 19,19 sekundy. A v tento den v roce 2016 byl v čínské provincii Hunan otevřen nejdelší a nejvyšší skleněný most na světě, o délce přibližně 430 metrů. Je složený z 99 obdélníků třívrstvého skla a nohy se vám budou strachy klepat ve výšce 300 metrů nad zemí.
2: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Dáváte si čtvrteční signálové ráno a 2 minuty po 7:45 zjistíme, jak bude. Polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky, odpoledne a večer počítejte s přibýváním oblačnosti a v jihovýchodní polovině území déšť nebo bouřky. Ty mohou být hlavně na Moravě, částečně ve Slezsku a krajním jihovýchodě Čech i silné. Tak tam na sebe buďte moc opatrní. A nejvyšší denní teploty, poměrně příjemné letní 26 až 30 na jižní Moravě. Tam byste se dokonce mohli dočkat tropických 32 stupňů. Dobré ráno.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Díky, že jste v 7.24 s ranním signálem na oplátku se dozvíte, co chystá čtvrtek 20. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. V Českých Budějovicích začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Oblíbený dětský výletní vlak Cyklohráček se dopoledne vydá z pražského hlavního nádraží na trasu Vrané nad Vltavou, Míšek pod Brdy, Dobříš a zpět. A české fotbalové kluby dnes zahájí cestu závěrečným předkolem evropských pohárů. V play-off Evropské ligy nastoupí od 20 hodin Viktoria Plzeň na hřiště srbského CZ Bělehrad a čtvrté předkolo konferenční ligy rozehraje Hradec Králové v řeckých Atenách proti místnímu Panathinaikos o 8:30 večer a o 15 minut později má výkop utkání skotských Rangers versus Jablonec. Držíme palce, dobré čtvrteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: To, co jen pár vteřin před půl osmou slyšíte, je čtvrteční ráno na Signál Rádiu. Zanedlouho se podíváme na nový vědecký objev ohledně solárních panelů, ale nejdřív jdeme zjistit, jak to jezdí.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zdržením počítejte v Praze ve Wilsonově ulici směr centrum, kde došlo ke střetu dvou dodávek, a zpozorněte též na D4 ve směru hlavní město. Na 76. kilometru probíhají práce na silnici. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu.

4 minuty po půl osmé a v signálovém ránu si teď uděláme takové lehké vědecké okénko. Klasický solární panel si asi umíte představit, většinou má prakticky vždy podobu plochých obdélníků. Ovšem výzkumníci vedení Katarskou univerzitou vyzkoušeli úplně jiný přístup a rozmístili fotovoltaické čánky na povrch koule. Tento tvar znamená, že míří do různých směrů. Konstrukce proto může zachytávat sluneční záření z různých úhlů během celého dne, aniž by bylo nutné celý panel mechanicky natáčet za sluncem. Právě tento poměrně jednoduchý prvek přinesl působivý výsledek. Podle simulací zvýšil energetický výnos kulového modulu přibližně o 71% ve srovnání se stejnou sférickou konstrukcí. No tak já myslím, že to je dobře, že to ještě nikoho nenapadlo dříve. Že by, jako vypadá to jako taková diskokoule. Místo soláru pěkná diskokoule u baráčku. Tak my se vrátíme do dob, kdy následující song právě na diskotékách velmi frčel a vám všem hezké ráno. Signál rádio.

hodiny ukazují 7.38, je tak s vámi ranní signál a pro 20. srpen, kdy mají v kalendáři svátek Bernard a Bernardína, všechno nejlepší, platí tato známá srpnová pronostika. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Tak to by vyjít mohlo, jelikož některé předpovědi meteorologů hovoří o tom, že odpoledne a večer, po to, co bude teď dopoledne skoro jasno až polejasno, mají přijít od jihozápadu bouřky, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km hodině. Tak tím pádem je před námi hezké summer. Stejně jako teď, Donna Summer na signálu. Dobré ráno.

0: Máte ten správný ranní signál, léto finišuje a s ním i zemědělci. Oslavy konce žní jsou v plném proudu. Víc o nich ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Dožínky neumřely, dožínky žijí. Oslavy probíhají na různých místech celé republiky a nejinak je tomu na Zlínsku. Dnes jsme vám přinesli jeden z tipů, kam na tuto tradiční akci zavítat. Přijeďte tedy třeba tuto sobotu načerpat dožínkovou atmosféru do Kroměříže. Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje se zde sjedou a budou symbolicky oslavovat konec žní. Dožínky Zlínského kraje odstartuje dožínkový průvod z Komenského náměstí v Kroměříži v 9.30. Program bude pro děti i dospělé, těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Moravan, tanec s kozami, pohádku Bobři od Bobří řeky, koncert dechové skupiny Nivničanka, vystoupí i Tomáš Kočko a proběhne jarmark. Program se uskuteční v Podzámecké zahradě a na náměstí v Kroměříži. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Minutu po 7:45 si dopřáváte ranní signál a my vám dáme dobrou zprávu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Nechat odložené doklady na střeše automobilu a rozjet se, to je noční můra patrně každého řidiče. Takzvaně se to povedlo mladému motoristovi v Plzni. Jeho peněženka, ve které byly mimochodem pěkné 3 500, se pěkně projela po západočeské metropoli a 25-letý řidič se překvapivě se svojí nabitou prkenicí opět shledal. Na tom, že má tenhle plzeňský příběh

0: Showdown přece na konci druhé hodiny, 4 minuty před 8 hodinou, prosili v ranním signálu, abychom nemluvili don't speak, ale my vám potřebujeme nutně říct novinky, co je nového domova i ze světa, a to pro vás bude mít už za pár chvil Honza Navrátil. A poví vám, na co se můžete extra těšit.
1: Hezké ráno, tak ve zprávách za malou chvilku se podíváme na počasí, prozradím, jaké počasí nás čeká do konce týdne, o víkendu, a také tak trošku nastíním, jaké počasí bude na začátku toho dalšího týdne. A ve sportu mrkneme na fotbal už za malou chvíli, tady u nás na Signálu.
0: Honzo, díky.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě předtím ale jdeme do provozu. Pražský okruh, 2. kilometr ve směru D1, tady počítejte s kolonami, a máme hlášenou i nehodu, a to konkrétně z Ústí nad Labem. V Ladově ulici se potkali 2 osobní vozidla. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné ráno, 8. hodina je tady, mám pro vás další zprávy. Už půl hodiny jedná ministryně financí Alena Schillerová s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Tématem je rozpočet na příští rok. Na ministerstvo financí dnes přijdou také minister vnitra Lubomír Metnar a Alena Schillerová bude jednat i s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným. Závěr pracovního týdne bude v Česku deštivý. Dnes i zítra meteorologové varují před silnými bouřkami s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. Na víkend se počasí přechodně uklidní, začátek příštího týdne ale bude opět deštivý. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Iránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Irán bezmála 6 měsíců od zahájení vleklého válečného konfliktu.
0: Co se děje v regionu?
1: Galerie hlavního města Prahy po mnohaletém úsilí úspěšně završila náročný projekt stavby nového depozitáře. Ten jí chyběl de facto od jejího založení v roce 1963. Depozitář odpovídá nárokům 21. století z pohledu instituce, která spravuje neustále se rozrůstající sbírku čítající na 16 000 předmětů. Výstavba moderního areálu vyšla na 249 milionů.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové dnes nastoupí v Athénách proti Panathinaikosu v úvodnímu duelu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočechy dělí už jen dvojzápas s favorizovaným řeckým soupeřem od premiérové účasti v evropských pohárech. Hradec Králové ve třetím předkole Evropské ligy vypadl po dvou porážkách 0-1 s Bešiktašem Istanbul a nyní ho čeká další zkušený pohárový soupeř s velkým renomé.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 8 hodin přidávám pohled na počasí. Venku je oblačno a bude oblačno. Místy dnes počítejme s přehánkami nebo také s bouřkami. Vítr dnes bude foukat západních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu. A trošku se ohřejeme. Nejvyšší teploty naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 18. Tolik další zprávy s Honzou. Teď už opět Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Je to tak, minutu po 8 hodině vám dál od mikrofonu přeje bezvadné čtvrteční ráno Lukáš Bláha a za pár chvil vás určitě bude zajímat, co je nového v plzeňském pivovaru, že mám pravdu. Fine Young Cannibals, to je teď muzika, abyste si vychutnali poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 8 hodin a 9 minut, ladíte ráno na Signál rádiu a my se přesouváme směr západní Čechy. Plzeňský pivovar totiž modernizuje svou výrobu. Do nové máčírny ječmene pořídil obří nádůvníky, tedy nádoby s průměrem necelých 6 metrů a výškou přes 4 metry. V nich bude probíhat klíčová fáze výroby sladu, kdy se obilná zrna takzvaně probudí k životu. V čem je nová technologie výhodná, prozradí vedoucí sladovny Michal Schneberger.
1: Výhodnější to bude v několika věcech. Jednak se bude jednat už o moderní technologii, ale nebude to prototyp, to znamená, už je to zkoušený v jiných zemích, nejenom v České republice. To je první věc. Druhá věc je, že bude všechno v nerezu. Dřív totiž před těma 40 lety se dělalo všechno z černého železa, který není úplně optimální. Co je hodně důležitý, že díky vlastně té nové technologii budeme schopni uspořit až půl kubíku vody na tunu, což je v ročním čísle je to nějakých 43 tisíc kubíků.
0: A já pro úplnost dodávám, že v plzeňském pivovaru mají aktuálně 8 polovin nádovníků. Zbylé poloviny dorazí do konce září. Ty budou základem nové máčírny ječmene, která by zde měla vzniknout do roka. Tak ať se dílo podaří a chmelový zázrak teď. Signál rádio.

0: minuty před 8:45 se k vašim uším line signálové ráno a 20. srpna v roce 2012 před 14 lety padl absolutní teplotní rekord v historii měření v Česku, když meteorologové v Dobřichovicích naměřili teplotu 40,4 stupně, jak už je ale vám samozřejmě dobře známo. Letos v červnu nedávno ho překonali v Doksanech, kde bylo dokonce 41,9 stupně. Ten rekord tedy platil 14 let. Myslím, že takhle dlouho to asi do toho dalšího rekordu trvat nebude. Nicméně extrémy ty dnes naštěstí nehrozí. Maximální denní teploty 22 až 26 stupňů, případně 28. Na jižní Moravě tam i více možná je tropická třicítka.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Posloucháte ranní signál v 8.18, ten správný čas se podívat, co je nového zásadního.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii podle Eurostat v červenci zrychlil z červnových 2,9% na 3%. V České republice se meziroční míra inflace zvýšila z 1,1 na 1,3%. Česko tak mělo v minulém měsíci druhou nejnižší inflaci v EU. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady u příležitosti zahájení stavby urgentního příjmu ve fakultní Thomayerově nemocnici. To včera řekli premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo fakultní nemocnice Bulovka. Tenisová senzace se odehrála v americkém Cincinnati. Sarah Bejlek pokračuje na tamní Masters v opravdu neskutečných výkonech. Poradila si s úřadující světovou jedničkou Arenou Sabalenkovou po setech 7-6-6-4 a o postup mezi poslední čtyřku si zahraje s Madison Keysovou. A u kurtů ještě zůstaneme. Rebel Nick Kyrgios čelí nejvážnějšímu skandálu své kariéry. Po červnovém turnaji v Malorce měl pozitivní test na kokain, kvůli čemuž mu antidopingová agentura s okamžitou platností pozastavila činnost. 31letý Australan se k požití drogy přiznal. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jedeme čtvrtečním ranním signálem a když byla řeč o Jamesi Bondovi, tak pojďme na novinky, které jako vždycky ve čtvrtek přicházejí do tuzemských kin. Po festivalové premiéře v Karlových Varech tam míří česká kvír tragikomedie Čika Čeka, v ní si hlavní roli střihla Pavla Tomicová. Téma milostných vztahů mladé generace rozebírá též film Na jednu noc. Pakliže patříte mezi fanoušky hororů, tak si nově nenechte ujít pokračování série Insiders s podtitulem Jsou mezi námi. A dětičky, ty si zaslouží něco báječného na závěr prázdnin. Vyražte s nimi na animák Tom a Jerry Kouzelný kompas. Ano, to je věčný boj mazaného myšáka Jerryho a kocoura Toma. Kámošů jako hrom. Tak to láká docela i mě.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: vámi ranní signál. 2 minuty před 8:30 se podíváme na silnice. No a potom taky něco pro vás speciálního. A to hra Ano nebo ne. Ano, i dnes nebude chybět.
1: Signál rádio doprava.
0: D1, 190,5 km ve směru Ostrava, tam došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním, zůstává levý pruh uzavřen nedaleko, a to na silnici 2/430 v katastru obce Tvarožná, okres Brno, venkov, tak tam havarovalo jedno osobní auto, a ještě jdeme do Prahy v ulici k Žižkovu, tak tam brání provozu po střetu 2 osobní vozidla. Ať už jedete kamkoliv, tak Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádiu.

0: přijímačích vám zní signál a to je dobře, protože 5 minut po 8:30 je tu slíbené ranní soutěžení.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Věřím, že už žhavíte vaše mobilní zařízení nebo úplně jakékoliv jiné, zkrátka telefonické spojení sem ke mně je 910 260 910. Nabízím rodinnou vstupenku, tak abyste zažili ještě nějaké to pořádné prázdninové dobrodružství v jeskyni. A já se ptám, kdo je tam?
2: Tady je Radek, dobré ráno.
0: Radku, i vám dobré ráno, jak ho trávíte?
2: No, vstávám akorát, budu se nechat ostříhat.
0: No a to je pěkný.
2: Krátit.
0: To je pěkný, aby vám to potom v jeskyni slušelo.
2: Ano.
0: To je možnost. No tak jo, nejdřív je samozřejmě ale potřeba zvládnout soutěžní otázku. Můžeme jít na ní, jste připraven?
2: Ano, můžeme.
0: Tak jo. Je možné v některých českých jeskyních najít pozůstatky pravěkého osídlení? Ano či ne?
2: Určitě ano.
0: Ano. A to je správná odpověď.
2: Děkuji.
0: Já můžu nejenom vám, ale i ostatním posluchačům prozradit, že například v jeskyních Moravského krasu byly nalezeny archeologické nálezy staré tisíce let. No tak jo, tak Radku, je to vaše, vyrazíte s rodinou?
2: Určitě ano, jo. Ano, s nejbližšími.
0: To je dobře, takhle to má vypadat. Tak
2: dělávat
0: jo,
2: se, ano, do jeskyně.
0: No tak jo, Radku, tak hlavně, ať se účest...
2: A ochladit.
0: Ano, no, ano. Já myslím, že ono to ještě asi bude potřeba. Tak Radku, ať se vám hlavně povede dnešní nový sestřih, tedy lépe řečeno tomu, kdo to na vás bude provádět, a vydržte mi ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem si cenu převezmete. Ano.
2: Děkuji,
0: naslyšenou.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: 8.40, to je přesný čas, s vámi je ranní signál. No a my jsme tady před chvilkou vyřešili dnešního výherce vstupenek rodinných do jeskyně. Bavili jsme se o tom, že asi bude potřeba se tam ještě schovat před sluncem. Dneska to spíš ale bude před deštěm a zítra, jelikož se mají objevit podle meteorologů silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. Co je pozitivní informace, že o víkendu se nám počasí přechodně uklidní, dešť se ovšem potom může vrátit začátkem příštího týdne. Ale na to teď nemysleme, protože opravdu víkend, ten už se nezadržitelně blíží. Máte radost? Já šílenou.
1: Signál rádio.

0: Přesně ve 8:45 máte stále ještě ten správný ranní signál a už jste někdy zkusili navštívit zoo v noci? Myslím, že to bude dosti nevšední zážitek. Přesvědčí vás o tom teď kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den. Na zítřejší návštěvu pražské zoologické zahrady v Troji doporučuji vzít si sebou spacák. Právě zítra totiž máme možnost vydat se za nevšedním dobrodružstvím a zažít zahradu po zavírací době. Noc strávená mezi obyvateli zoo slibuje spoustu zábavy, zajímavých poznatků i jedinečných zážitků, na které se jen tak nezapomíná. Program tu startuje zítra v 19 hodin a pokračovat bude až do sobotního rána. Večeři a snídani se vezměte sebou. Zahrada zajistí pitný režim, prohlídku zahrady a další program plný setkání se zvířaty. Tak co, přespali byste v zahradě? Tak zítra máte možnost, tak si to užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: hodinách 8.49, letíme tak do závěru čtvrtečního ranního signálu. Dneska taky 12. srpna je mimochodem Národní den rádia, tak kdybyste měli chvilku, klidně dám třeba přes mobilní aplikaci, dejte vědět, jaké rádio je pro vás to nejlepší a proč právě signál. No a samozřejmě já se musím přiznat k tomu, že tohle, co tady dělám vlastně, že tady mluvím na mikrofon k vám, to mi dělá neskutečnou radost a byl to můj sen od malička, to se úplně bezostyšně můžu přiznat, ale jsou i jiná vysněná povolání, hodně zajímavá. Objevil jsem tady pro vás, třeba existuje profesionální družička, ano. Jsou to vysněná povolání, která skutečně jsou, která není to žádný výmysl. Nevěstám na zakázku poskytuje organizační i psychickou podporu během svatebního dne. Pak taky someliér vody, doporučuje minerální vody podle chuti. Docela mě zaujal i golfový potapěč, ten vylovuje ztracené míčky z vodních překážek na golfových hřištích. No a já myslím, že pro některé dámy, ženy, slečny by bylo naprosto ideální, kdyby jim vydělávala nebo kdyby si vydělávali jako profesionální mořská pana, ta totiž vystupuje právě v akváriích a na veřejných akcích. Tohle už je Sting a vám všem příjemný zbytek čtvrtečního rána.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Susan Vega vám opravdu ale těsně ještě stihla popřát na signálu krásný zbytek čtvrtečního rána. Za 4 minuty je tady totiž 9. hodina. S ní Honza Navrátil má pro vás čerstvé zprávy. No a pochopitelně si nenechá pro sebe, co v nich vlastně přichystal.
1: Hezké ráno, tak i ve zprávách v 9 hodin se tentokrát podíváme na dálnici D1, kterou čeká v noci z pátka na sobotu i ze soboty na neděli částečná uzavírka. Kde přesně budeme projíždět s komplikacemi, tak to vám povím za malou chvíli. No a ve sportu nemůžeme nezopakovat senzační úspěch tenistky Sáry Bejlek. Počkejte si na to za malou chvíli, teď už ale opět Lukáš a dopravní servis.
0: Ano, Sára, no ta nám udělala velkou radost a my jdeme na silnice.
2: Signál Rádio, doprava.
0: V Praze buďte velmi opatrní v Libušské ulici, protože tady došlo ke střetu bohužel osobního auta s cyklistou a jdeme do Hajan, bohužel tady za úplně jiným záměrem, než by se nám chtělo. Brno venkov Hajany, tak na silnici 2/152 tam došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné čtvrteční ráno i s 9. hodinou pro vás máme zprávy. Ředitelství silnic a dálnic připravuje zásadní technickou prověrku mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Kvůli zatěžovací zkoušce bude v nočních hodinách z pátka na sobotu a ze soboty na neděli zcela uzavřen úsek mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 29 Chocerady, a to v obou směrech. Tato zkouška je důležitým krokem před převedením provozu na nově zrekonstruovanou část mostu. Ředitelství silnic a dálnic plánuje most zprovoznit v roce 2027. Rekonstrukce vyjde na 965 milionů. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Zeměživitelka. Letošní 52. ročník se zaměří především na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Počet obětí ruského raketového útoku na ukrajinský Kyjev roste. Starosta města Vitalij Kličko a státní služba pro mimořádné situace hlásí už 12 mrtvých. Zraněných je přes 30 lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: Kladenská městská policie opět spustila forenzní značení kol a elektrokol, které je pomáhá chránit před krádežemi. Tento preventivní program ve městě funguje už od roku 2021. Loni bylo takto označeno 155 a o rok dříve 122 kol. Strážníci letos nabídnou obyvatelům města několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Označit je možné také invalidní vozíky.
0: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Sarah Bejlek zaznamenává další velké vítězství své kariéry. V Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila tak do čtvrtfinále. A hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Filadelfie. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zprávy v 9 hodin doplníme také počasím. Dnes bude oblačno, místy počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami, večer se silnějším bouřením. Vítr zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách kolem 18. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Honzo, děkujeme pěkně. Aktuální čas, minuta po 9. hodině, už nás posunul do čtvrtečního dopoledne a na jeho startu se můžete těšit na nejnovější díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Podíváme se s ním do Vojanových sadů, které jsou nejstarší částečně zachovalou zahradou v naší metropole. Nenechte si to ujít, než se tak stane, jak jinak než osmdesátky, Bad Boys Blue nebo House Martins. Dobré dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál a po Bad Boys Blue nám v dopoledním metru zůstává už jen jeden pražský boj David Černý a ten ví o naší metropoli co málo kdo jiný.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes vás zavedu na malou stranu, ale trochu stranou od turistického ruchu. Půjdeme do nenápadné uličky u Lyžického semináře, kterou vysoká bílá zeď odděluje od nádherných Vojanových sadů. Je to nejstarší dochovaná zahrada v Praze, která skrývá tajemství, ze kterého vám možná trochu přeběhne mráz po zádech. Zatímco o pár metrů dál proudí davy turistů, tady slyšíte nešumění listí starých hrušní a jabloní a občas docela hlasitý křik. Ano, zdejšími pány jsou totiž volně se procházející pávy, kteří se rádi předvádějí a pózují na větvích stromů. Zahrada patřila klášteru bosých karmelitek, ty tady žili v přísném odloučení od okolního světa. A právě pro tyto řádové sestry tu v druhé polovině 17. století vyrostla stavba, kterou byste v Praze rozhodně nečekali. Když projdete kolem starého bazénku s letníny, narazíte na stavbu, která připomíná spíš vchod do podzemní jeskyně než kapli. Je to kaple svatého Eliáše. V baroku bylo nesmírně módní stavět takzvaná grota, tedy umělé krávníkové jeskyně. Stěny kaple jsou pokryté štukem, který věrně imituje divokou skálu. A teď pozor, tato kaple má zcela zvláštní zasvěcení. Je vystavěna k poctě starozákonního proroka Eliáše. To je v našich končinách naprostý unikát. Zatímco u nás běžně stavíme kostely svatému Václavovi nebo paně Marii, starozákonní postavy vlastní chrámy v Česku téměř nemají. Za tímto zasvěcením stojí právě řád karmelitánek. Její kořeny totiž sahají až na daleký Blízký východ, k hoře Karmel, kde prorok Eliáš kdysi žil. Sestry si tak kus této pouštní mystiky přenesly sebou přímo do srdce Prahy. Když nakouknete dovnitř kaple, nad hlavou uvidíte nádhernou fresku, jak prorok Eliáš odjíždí do nebe na ohnivém voze. Ale to největší tajemství leží přímo pod podlahou kaple v hrobovém sklípku. Právě do krypty této jeskyní kaple byla v roce 1663 pohřbena zakladatelka kláštera, nesmírně zbožná italská řeholnice Marie Elekta od Ježíše. Jenže v hrobě dlouho neodpočívala. O 3 roky později její hrobku otevřeli. Podle legendy kvůli blížící se povodni, podle jiné verze měla jedna ze sester živý sen, že tělo matky Elekty je stále neporušené. A stalo se něco neuvěřitelného. Přestože hrobku zalila podzemní voda, rakev byla promočená, tělo Marie Elekty bylo nalezeno v dokonale zachovalém stavu. Pro sestry to byl jasný boží zázrak. Sestry chtěly tělo očistit a omily ho odvarem z vína a bylin, čímž kůže zhnědla. Ve snaze vše napravit, přiložili na obličej octové obklady. Výsledek? Kůže zareagovala a úplně zčernala. Tak vznikla slavná pražská černá mumie. Věci dodnes žasnou. Tělo Marie Elekty, které je dodnes uloženo v klášteře v Drastech u Prahy, nepodléhlo rozkladu ani po 360 letech bez jakékoliv umělé balzamace. Až budete Vojanovými sady procházet, vystoupejte po širokých schodech na vyvýšenou růžovou terasu. Když se otočíte ke stěně přilehlé klášterní budovy, najdete tam staré barokní sluneční hodiny. A právě na nich je překrásná freska. Zobrazuje žehnající matku Marii Elektu, která se tak z výšky stále dívá na zahradu, kde byla kdysi poprvé pohřbena. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: can win if you want. Přesně jak krátce před půl desátou zpívali na signál Radio Modern Talking, můžete vyhrát, pokud to budete chtít, a to zase zítra ráno ve hře Ano nebo ne. Rozdáváme rodinné vstupenky do 14 jeskyních komplexů po celém Česku. Nutno podotknout, že zatím máte v tomto týdnu opravdu exkluzivní sérii správných odpovědí na naší kvízovou otázku. Tak doufám, že to i zítra vydrží, podobně jako dneska Radkovi.
1: Tady Radek, dobré ráno, stávám akorát, budu se nechat ostříhat.
0: No a to je pěkný. To je pěkný, aby vám to potom v jeskyni slušelo. Je možné v některých českých jeskyních najít pozůstatky pravěkého osídlení? Ano či ne?
1: Určitě ano.
0: A to je správná odpověď.
1: Děkuji.
0: Já můžu nejenom vám, ale i ostatním posluchačům prozradit, že například v jeskyních Moravského krasu byly nalezeny archeologické nálezy staré tisíce let.
2: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: pěkně zvesela si to svištíme čtvrtečním dopolednem na Signálu. No a jaké památky nabízí Zlínský kraj, vám v tuto chvíli připomene kolega Luboš Dvořák.
1: Včera jsem vám přiblížil krásu zejména francouzského parku zámku Holešov, který se rozkládá mezi Kroměříží a Zlínem. Důmyslný akvadukt, technická památka v sousedních Dobroticích, napájí kanály parku vodou z říčky Rusava. Vydal jsem se proto proti proudu až ke stejnojmenému rezortu, který už obklopují hostinské vrchy. Architektonický rukopis z Otavovny 70. let tu stále sálá. Kousek níž je chatový kemp a koupaliště. Prostě ráj pro cyklisty i motorkáře s reliefem členité krajiny. Rusava s poutním místem svatý Hostín a obcí Brusná uzavírají trojúhelník. Na jeho jižním vrcholu je na křižovatce restaurace Brusinka. Bývalý mlýn s točícím se kolem, kde na vás dýchne svět našich prababiček. Tady se ještě na volná místa uvádí a čeká, protože mají plno. Co by za to jinde hospodští dali? A přitom na talíř dostanete poctivou česnečku, svíčkovou, knedlo zelo nebo kachnu. Od zítra absolvují triptych TTT, tedy Třebíč, Telč a Třeboň. Z Moravy zdraví Luboš Dvořák.

0: Sophie B. Hawkins vám ve vysílání signálu přála senzační čtvrteční dopoledne. Desátá se nezadržitelně blíží, za minutu a půl je tady. Čekají vás tak nové zprávy, které nachystal Honza Navrátil v příští hodině pecky v rámci 80kového léta ABBA, UMD a nebo Chris de Burgh.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme na tuzemské silnice. Opatrnosti zadosti v Libušské ulici v Praze, kde došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Ještě jednou metropole, a to v Jana Želivského. Tady se tvoří kolona vozidel po havárii nákladního vozidla s osobním. A ještě buďte obezřetní v Lužické ulici v obci Žandov, okres Česká Lípa. Tady osobní auto bouralo do svodidel. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 20. srpna, hezké dopoledne, přeje Lucie Sinková. Bývalý prezident Miloš Zeman připustil, že ho láká znovu kandidovat na Pražský hrad. V rozhovoru pro iDnes.cz hodnotil svého nástupce Petra Pavla, jeho spor s vládou Andreje Babiše i současné opoziční lídry. Mluvil také o koncesionářských poplacích a možné podobě příští prezidentské volby. Dvě noci nebude průjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude tedy tento víkend uzavřená v obou směrech. Před sobotou a nedělí v Česku zaprší. Místy se hlavně zítra objeví i silné bouřky s nárazy větru. Víkend bude ale opět slunečný. Nejvyšší teploty budou kolem 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě i více.
0: Co se děje v regionu?
2: Podle pražských hygieniků limity cukru v nápojích a soli v polévkách překročilo v první polovině letošního roku přes 50% vzorků ze školních jídelen. Příliš mnoho cukru obsahovalo 51% nápojů a příliš soli naměřili u 62% polévek. V meziročním srovnání počet přeslazených nápojů stoupl a množství přesolených polévek naopak kleslo. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tři české fotbalové kluby dnes začnou boje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Sledovat je bude Petr Plintovič.
3: Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu Červeny zvezdy Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 8:30 v Řecku proti Panathinaikosu Atény. Severočeši nastoupí o čtvrt hodiny později na hřišti skotských Rangers.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude skoro jasný až polojasný, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a místy v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu území kolem 25. Na signálu Lukáš Bláha a 80.
0: Signál Rádio.
4: Lucko, díky, já vám přeju pohodové čtvrteční dopoledne a tento den vyvrcholila ve Spojeném království velká bitva. Naštěstí ale jenom ta Britpopová. Zanedlouho si připomeneme, kdy to bylo a o co přesně šlo. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ze čtvrtečního dopoledního signálu jsme si dávali UMD Pandora's Box a společně teď otevřeme skřínku, ve které jsou poklady z historie pro 20. srpen.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Prvotní vzpomínka nás spojí s 20. srpnem 1983. V něm holandský zpěvák indonéského původu Taco Okerse dosáhl se svou verzí písně Irvinga Berlina Putin on the Ritz na čtvrtou příčku amerického pořadí singlů Billboard. Tím z tehdy 95-letého Berlina učinil nejstaršího žijícího skladatele, který kdy v tomto žebříčku bral top 10.

Pokračujeme za dnem, kdy vyvrcholila velká britpopová bitva. Média i fanoušci na ostrovech se hádali o to, zda budou novými Beatles té doby dělničtí synci, tedy Oasis, nebo Damon Albarn se svojí partou z lepších rodin, čili Blur. Nakonec vyšlo před 31 lety najevo, že skóre na prodané kusy ve stejný čas vydaných singlů bylo 274 tisíc ku 216 tisícům pro Blur. Kapela i její příznivci slavili a ega bratří Gallagherových utrpěla nepříjemný políček.

konec nás nese zpět do 20. srpnového dne roku 2018. The Recording Industry Association of America oznámila, že výběr hitů z roku 1971 až 75 kapely Eagles překonalo Thriller Michaela Jacksona a stalo se nejprodávanějším albem všech dob v USA. Kolekce se tam prodalo 38 milionů kopií.

0: pořád na časový Stevie Wonder přesně v 10:30 a pokud byste dneska kromě Signál rádia slyšeli taky takový ten otravný zvuk ve stylu bzzz, tak je to proto, že komáři dneska slaví svůj světový den. No, jako o tom, jestli si to vůbec zaslouží, to bych nechal stranou, nicméně tento den připomíná objev britského lékaře Sira Ronalda Rose z roku 1897, který dokázal, že samičky komáru přináší malárii na lidi. Tak doufám, že na vás si žádný komár dneska nepochutná, vy si naopak užijete za chvilku další 80ky od Kylie Minogue a nebo Bee Gees. Dobré dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Na hodinách 10.42, což je pravidelný čas, kdy tady dochází na Signál Rádiu ke střídání stráží. Připraven už je Luky Ferdlich. Ahoj!
1: Hezké dopoledne.
0: Dneska prosím tebe Světový den řidičů záchranky.
1: Ano.
0: Mě zaujalo to, že je to vlastně jako antipohlavní řidičů. A já jsem si pak říkal, viděl jsi někdy nějakou řidičku záchranky?
1: To je dobrá otázka.
0: No,
1: a musím říct, že
0: to je za pět bludišťáků minimálně.
1: Že neviděl.
0: Já taky ne.
1: Neviděl.
0: Tak přátelé, je
1: jako záchranářku, ano.
0: Určitě, přesně tak.
1: Jasně, ale řidičku záchranky.
0: No, já jsem to tady o tom dneska mluvil ráno a vlastně mě to napadlo, že řidičů, ale řekl jsem radši i řidiček, ale vlastně ve skutečnosti já si nepamatuju, že bych někde viděl nějakou. Tak jestli přátelé, jestli nás teď poslouchá nějaká řidička
1: záchranné
0: sanitky,
1: služby, sanitky.
0: Sanitky, jo. Tak pošlete nám klidně fotku do aplikace, ať se přesvědčíme.
1: Nebo třeba řidičku hasičů jsem taky neviděl.
0: To je další věc.
1: No.
0: A já jsem ještě neviděl dobrou šéfkuchařku. Ne, to je jiná věc. Pojďme od toho. To bychom mohli ještě někoho urazit navíc. No. Ne, ale je pravda, že šéfkuchaři většinou bývají pánové. No.
1: To je taky pravda. Ano. I když tam, jako, tam znám pár šéfkuchařek, které jsou výborné.
0: No to zase, no ne.
1: Ono zase pak mají jako tendenci ty chlapi, ty kuchaři podřízení, o to víc jako poslouchat.
0: A takhle to je. Tak to je takový tip. Pokud zaměstnáváte někoho v kuchyni, tak radši dámy. Tak jo, tak dejte vědět, určitě budeme rádi za vaše ohlasy do mobilní aplikace, anebo samozřejmě přes e-mail klidně studio@signalradio.cz. Já se loučím a zítra ráno spolu zase budeme stávat v 6. Ahoj.

0: Necelé 3 minutky zbývají do 11. hodiny. Krásné dopoledne přeje Signál Radio. Za moment budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Eurythmics, Strangers nebo Aneka. Teď nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 9, Kvelská ulice za sjezdem z ulice Novopatská ve směru na Letňany. Tady je nehoda dodávky a osobního vozidla. Nárazově se vytváří krátká kolona. Další komplikace vás čeká v pražských Štěrboholech. Ústřední ulice na křižovatce s ulicí Nákupní. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Projíždí se ve snížené rychlosti. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné dopoledne přeje ve čtvrtek 20. srpna Lucie Sinková. Ministryně financí Alena Schillerová dnes třetím dnem jedná s ministry o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Teď dopoledne se setkala s ministrem práce Alešem Juchelkou, podle kterého je zajištěné financování sociálních služeb. Konkrétní částku ale neuvedl. Vláda zatím nezveřejnila ani celkovou podobu rozpočtu, ani plánovaný schodek. A o peníze z rozpočtu jedná se Schillerovou také ministr vnitra Lubomír Metnar. Chce dojednat finance na kybernetickou bezpečnost a investice. Ministerstvo vnitra zajišťuje digitální služby pro celý stát. S Schillerovou se kvůli rozpočtu na příští rok sešel už po druhé. V úterý se dohodli na zvýšení platů bezpečnostních sborů. Silnější déšť a bouřky dorazí do Česka už dnes odpoledne. Meteorologové očekávají místy i silné bouřky, hlavně na jihovýchodě země. Doprovodit je mohou nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy velké až 2 cm. Zítra se má počasí ještě zhoršit.
0: Co se děje v regionu?
2: Vláda schválila dílčí územní rozvojový plán, který stanovuje koridory pro připravovanou vysokorychlostní trať v Praze. Plán vymezuje koridor na trati mezi Vršovicemi a Běchovicemi a součástí je novostavba spojovací koleje mezi Libní a Malešicemi a dále mezi Malešicemi a Běchovicemi. Jde tak o další krok pro budoucí rozvoj vysokorychlostních tratí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Sára Bejlek po osmifinálovém triumfu nad běloruskou Arinou Sabalenkovou na turnaji v Cincinnati ztratila radostí řeč. Poté, co světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 7-6, 6-4, měla takovou radost, že jí došla slova. V rozhovoru pro WTA řekla, že i přes řadu nepříjemných situací stále věřila ve vítězství.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě i silné. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 32, na západě a severu Čech kolem 25. Na signálu opět 80. Tak hezký den.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přes Signál Rádio. Anděl s ulomeným křídlem se vrací na Karlovarsko. Podrobnosti přidám za moment, s vámi Lukáš Frelich a na start Depeche Mode.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmics teď s námi na Signál rádiu. Do Ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrací soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem údajně inspiroval písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojska Varšavské smlouvy do Československa. Více prozradí starosta města Pavel Čekan.
1: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystavenýho samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je, a bude vystaven tady v kostele.
0: Město Ostrov na Karlovarsku se rozhodlo ponechat plastiku v jejím poškozeném stavu, aby zůstal zachován její silný historický příběh.

0: Ikonický single, který nás pořád hodně baví. Prázdniny jdou pomalu do finále. Jak si je ještě užijete? Chata, moře, výlety, opékání bustů. Podělte se s námi, ptáme se vás na to na našem Facebooku. Napište do komentářů, jak bude vypadat zbytek vašeho osmdesátkového léta.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Kapela Oceán, Ráchel, za 4 minuty, 11:45 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Frankie Goes to Hollywood, John Travolta nebo Human League. Hezké dopoledne.

0: Erasur, chviličku před polednem, tady je Signál Radio a to nejlepší z osmdesátek budeme hrát už za moment. Připraveni jsou Texas, UB40 nebo třeba Blondie. Teď nesmí chybět zprávy a info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Radlické ulici na Praze 5 u městského okruhu nebo u vjezdu z tunelu. Tady je nehoda osobního vozidla s koloběžkou a vytváří se nárazová kolona asi na 10 minut. Počítejte tedy se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 20. srpna, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Pěkné poledne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů vrátily na 130% průměrné mzdy. V dalších letech by podle něj měly růst o 6 až 7%. Za klíčové považuje splnění vládního slibu do roku 2029, a sice nástupní plat učitele 50 tisíc a průměrný 75 tisíc korun. Plaga to řekl před jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Mezinárodní dudácký festival Strakonice letos přivítá přes 60 souborů z 18 zemí. Dudáci od dneška do neděle zahrají na několika scénách ve městě od folkloru přes rok po středověkou hudbu. Tradiční průvod letos půjde pozměněnou trasou kvůli rekonstrukci velkého náměstí a v neděli se hudebníci pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu. Čína zůstává pro Německo nejdůležitějším obchodním partnerem. Za první polovinu letošního roku dosáhl vzájemný obchod 125,5 miliardy eur, tedy zhruba 3 biliony korun. Na druhém místě jsou Spojené státy, které si navzdory vyšším clům udržely pozici největšího odběratele německého zboží.
0: Co se děje v regionu?
2: Galerie hlavního města Prahy po mnohaletém úsilí úspěšně završila náročný projekt stavby nového depozitáře. Ten jí chyběl de facto od jejího založení v roce 1963. Depozitář odpovídá nárokům 21. století z pohledu instituce, která spravuje neustále se rozrůstající sbírku čítající na 16 000 předmětů. Výstavba moderního areálu vyšla na 249 milionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Několikanásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil smlouvu s Red Bullem, a to až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt přitom měl vypršet už za 2 roky. Dodejme, že rakouský tým o pokračování spolupráce informoval před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a srážky budou četnější a bouřky na jeho východě i hodně silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 32 a na západě a severu Čech kolem 25 stupňů Celsia. Na signálu opět 80 a s nimi Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 3 minutky popolední je s vámi Signál Rádio. Chybovat je lidské a neměli bychom se bát si to přiznat. Víc prozradím za chvilku a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Black. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a UB40. Taky někdy děláte chyby nebo se občas mýlíte a pak se velmi zdráháte svoji chybu přiznat. Nic si z toho nedělejte, rozhodně v tom nejste sami, je to totiž přirozená lidská vlastnost. Ano, trošku občas bojujeme se svými egy, nebo se snažíme to přiznání udělat tak jako oklikou, že neřekneme na rovinu, ano, udělal jsem chybu, nebo zmýlil jsem se, máte pravdu, je to jinak, ale spíš se snažíme to nějak jako přiklášlit, ohýbat tu pravdu a tak dále, aby jsme z toho vyšli co nejlépe. Přitom ale podle nedávné studie naopak přiznat, že jsme udělali chybu nebo se zmýlili, má svoje výhody. Když se to totiž naučíte, tak při jakémkoliv jednání, ať už je to doma s partnerem, s partnerkou nebo v práci, tak budete přitažlivější a důvěryhodnější. Jinými slovy, budete prostě za fréra, co to dokázal. Tak pokud s tím bojujete, nebojte se toho a klidně řekněte, pardon, moje chyba.

0: pohodové rytmy do práce a Bruce Springsteen na Signál rádiu. Možná se to nezdá, ale jsou místa, kde se stále slaví dužínky. Pozvánku přidám za chvíli. Madonna, Spania nebo Cher vám zkrátí čekání.
1: Magneťák Signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Léto finišuje a s ním i zemědělci. Oslavy konce žní jsou v plném proudu. Detailivý kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Dožínky neumřely, dožínky žijí. Oslavy probíhají na různých místech celé republiky a nejinak je tomu na Zlínsku. Dnes jsme vám přinesli jeden z tipů, kam na tuto tradiční akci zavítat. Přijeďte tedy třeba tuto sobotu načerpat dožínkovou atmosféru do Kroměříže. Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje se zde sjedou a budou symbolicky oslavovat konec žní. Dožínky Zlínského kraje odstartuje dožínkový průvod z Komenského náměstí v Kroměříži v 9:30. Program bude pro děti i dospělé, těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Moravan, tanec s kozami, pohádku Bobři od Bobří řeky, koncert dechové skupiny Nivničanka, vystoupí i Tomáš Kočko a proběhne jarmark. Program se uskuteční v Podzámecké zahradě a na náměstí v Kroměříži. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Noční rytmy a Blue System, 3 minutky před 13. hodinou. Tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let. Otavan, Inexis nebo Los Lobos. Teď nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy. Hodně se bouralo v Praze.
1: Signál Radio, doprava.
0: Komplikace vás čeká v současnou chvíli na Praze 10. Petrohradská ulice hlásí nehodu osobního vozidla a cyklisty jezdí se jedním jízdním pruhem. Další komplikaci čekejte ve Vysočanech, křižovatka ulic Kolbenova, Sokolovská a Frejova. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, zdržíte se na 10 minut. Další místo, kde se zdržíte, je Praha 6. Tady se tvoří kolona v Patočkově ulici, je tam nehoda nákladňáku s osobákem a taktéž si postojíte asi 10 minut. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně. We'll

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. O růstu platů ve veřejném sektoru budou vláda, odbory a zaměstnavatele jednat příští týden v pondělí 24. srpna. Odboráři zatím neřekli, jaké zvýšení budou požadovat. Ministr práce Aleš Juchelka ale uvedl, že platy by mohly růst nejvíc za poslední roky. Peníze na to podle něj v připravovaném rozpočtu jsou. Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
1: Na most při zkoušce najede 8 plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. Spojené arabské emiráty zastavily veškerý obchod s Íránem. Reagují tak na odpálení dvou balistických střel. Pro Teherán je to citelná rána, protože přes emiráty do země proudí zhruba 30% oficiálního dovozu. Už tak kritický nedostatek zboží na íránském trhu se proto může ještě prohloubit.
0: Co se děje v regionu?
3: Pražské vodovody a kanalizace připravili na září oblíbené prohlídky kanalizačního prostoru přímo pod staroměstskou radnicí, takzvaného cizineckého vstupu. Prohlídka je bezplatná a probíhat bude 18., 20. a 22. září. Nutná je ale rezervace konkrétního data a času na webu společnosti. Rezervační formulář se tu otevře 31. srpna v 9 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na španělskou Vueltu, která začne v sobotu v Monaku. 35-letý český cyklista pojede jeden z nejslavnějších etapových závodů po sedmé v kariéře. Ve startovní listině je zatím jediným Čechem. Některé týmy ale své sestavy ještě nezveřejnily.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a srážky budou četnější a bouřky na jeho východě i hodně silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 32 a na západě a severu Čech kolem 25 stupňů Celsia. Na signálu opět 80 a s nimi Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Dnešní ranní dobrá zpráva přišla z Plzně a za moment si ji připomeneme. Lukáš Frélich stále s vámi a tady je Michael Jackson. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Nechat odložené doklady na střeše automobilu a rozjet se, to je noční můra patrně každého řidiče. Takzvaně se to povedlo mladému motoristovi v Plzni. Jeho peněženka, ve které byly mimochodem pěkné 3 500, se pěkně projela po západočeské metropoli a 25-letý řidič se překvapivě se svojí nabitou prkenicí opět shledal. Na tom, že má tenhle plzeňský příběh šťastný konec, má zásluhu všímavý šofér MHD trolejbusu. Tak to vidíte, nejenom dobré zprávy, ale i dobří lidé stále existují. Zdravíme do Plzně.
0: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Helena Vondráčková, posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 89 a budeme mířit do Anglie. Víc neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Soft Cell, Cranberries nebo třeba Secret Service, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní signál rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák signál rádia.
0: První album a první evropský single, co mířil hodně vysoko. To je skladba, která dokonce měla od začátku dva videoklipy. Jeden pro Evropu ve verzi a druhý pro Ameriku. Možná i díky tomu byla skladba tolik úspěšná. Přeci jenom takový přepich si v 89. mohl dovolit málo kdo z interpretů. Lisa Stanfield, This is the right time.
1: Magneťák signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ray, chviličku před 14. hodinou, tady je Signál Radio a za moment bude pokračovat i naše 80. léto. Alanis Morissette, Vem nebo Boniem. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 8 u Bulovky, náměstí na Stráži, tady je nehoda dvou osobních vozidel, ve snížené rychlosti se projíždí. Další komplikace vás čeká na Praze 4 a ulice u Plynárny před křižovatkou s Bohdaleckou, tady je nehoda tramvaje a osobního vozidla, vytváří se kolona, zdržíte se klidně 20 minut, ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 20. srpna, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Hezké odpoledne. Řidiči si za pohonné hmoty v Česku v závěru srpna zřejmě připlatí. Výrazněji má zdražovat nafta, která může do konce měsíce podražit až o korunu za litr. Nahoru půjde podle analytiků i cena benzinu. Za růstem cen stojí hlavně dražší ropa a nejistota spojená se situací na Blízkém východě. Aktuálně se litr benzinu prodává v průměru za 1,40 korun a 66 haléřů a nafta stojí skoro 45 korun. České zemědělství letos podle Agrární komory přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Důvodem je hlavně slabá sklizeň, kterou komora označuje za nejhorší za posledních 15 let. Problémy jsou ale i v živočišné výrobě. Například chovatelé dojnic kvůli nízkým cenám mléka přicházejí podle komory každý den asi o 20 milionů. Česko ještě dnes čekají silné bouřky, hlavně v jeho východní polovině země. Doprovodit je mohou nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupy o velikosti až 2 cm. Zítra bude pršet a místy se objeví další bouřky. O víkendu se počasí uklidní, bude převážně oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami a teplotami kolem 21 až 26 stupňů.
0: Co se děje v regionu?
2: Nová pražská nemocnice bude stát v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle premiéra Andreje Babiše vláda pověřila příslušná ministerstva, aby do konce prázdnin připravili převod pozemků na Vinohradech pod ministerstvo obrany. Stavba nemocnice by tak mohla být zahrnuta mezi výdaje na obranu. Připomeňme, že dalšími lokalitami byly pozemky v Letňanech anebo v nemocnici Bulovka. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se po více než roce vrátila k oštěpařské soutěži. Na Velké ceně Kolína obsadila třetí místo a zároveň vylepšila světový rekord ve své věkové kategorii. Zvítězila česká jednička Nicole Tabačková před Andreou Železnou. Špotáková, která před 4 lety ukončila vrcholovou kariéru, stále drží absolutní světový rekord v hodu oštěpem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a srážky budou četnější a bouřky na jeho východě i hodně silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 32 a na západě a severu Čech kolem 25 stupňů Celsia. Na signálu opět 80 a s nimi Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Téměř 3 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 20. srpna bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendární kapely Oasis. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Laidback.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skupina Vem na signále rádiu. Otázka, kdo bude lepší, kapela Oasis nebo Blur? Jejich souboj teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Prvotní vzpomínka nás spojí s 20. srpnem 1983. V něm holandský zpěvák indonéského původu Taco Okerse dosáhl se svou verzí písně Irvinga Berlina Putin on the Ritz na čtvrtou příčku amerického pořadí singlů Billboard. Tím z tehdy 95-letého Berlina učinil nejstaršího žijícího skladatele, který kdy v tomto žebříčku bral top 10.

Pokračujeme za dnem, kdy vyvrcholila velká britpopová bitva. Média i fanoušci na ostrovech se hádali o to, zda budou novými Beatles té doby dělničtí synci, tedy Oasis, nebo Damon Albarn se svojí partou z lepších rodin, čili Blur. Nakonec vyšlo před 31 lety najevo, že skóre na prodané kusy ve stejný čas vydaných singlů bylo 274 tisíc ku 216 tisícům pro Blur. Kapela i její příznivci slavili a ega bratří Gallagherových utrpěla nepříjemný políček.

Konec nás nese zpět do 20. srpnového dne roku 2018. The Recording Industry Association of America oznámila, že výběr hitů z roku 1971 až 75 kapely Eagles překonalo Thriller Michaela Jacksona a stalo se nejprodávanějším albem všech dob v USA. Kolekce se tam prodalo 38 milionů kopií.

0: Takhle zní Signál Rádio a Erasure. Taky jste někdy toužili strávit noc mezi divokými zvířaty? Nyní budete mít tu možnost, a to přímo v Praze. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Tina Turner, The Kennels nebo třeba CC Catch se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 3:15 je s vámi Signál Rádio. Místem, které je možné navštívit v nočních hodinách, se stala pražská zoo. Pozvánku připojuje Honza Navrátil.
1: Hezký den, na zítřejší návštěvu pražské zoologické zahrady v Troji doporučuji vzít si sebou spacák. Právě zítra totiž máme možnost vydat se za nevšedním dobrodružstvím a zažít zahradu po zavírací době. Noc strávená mezi obyvateli zoo slibuje spoustu zábavy, zajímavých poznatků i jedinečných zážitků, na které se jen tak nezapomíná. Program tu startuje zítra v 19 hodin a pokračovat bude až do sobotního rána. Večeři a snídani se vezměte sebou. Zahrada zajistí pitný režim, prohlídku zahrady a další program plný setkání se zvířaty. Tak co, přespali byste v zahradě? Tak zítra máte možnost, tak si to užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: OMD, 2 minutky před 15. hodinou vám společnost dělá Signál Rádio a to nejlepší z 80. let zahrajeme za moment. Four Non Blondes, Aha nebo Bernie Paul. Teď zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na Praze 9, spojovací ulice u křižovatky s Novovysočanskou. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, zdržíte se asi na 10 minut. Další drobná komplikace vás potom čeká na Strakonické ulici u Velké Chuchle ve směru do centra. Tady probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Místo je ve snížené rychlosti průjezdné. Tak na to myslete a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký čtvrteční den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Hezké odpoledne. Česká produkce zeleniny letos kvůli suchu klesne zhruba o třetinu. Pěstitele navíc trápí nízké výkupní ceny, zatímco náklady na zavlažování rostou. Situaci podle nich pomáhá zvládat to, že se na zavlažování zeleniny nevztahují omezení. Předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská k tomu říká.
2: Problém je ten, že vlastně my nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktů na ať už marketech, ať už kdekoliv jinde, tak určují evropské anebo světové ceny.
1: Osevní plocha zeleniny letos meziročně mírně klesla. Česko přitom pokrývá vlastní produkcí jen asi třetinu domácí spotřeby. V Českých Budějovicích dnes začala Země živitelka, největší agrosalon v Česku. Před otevřením areálu čekaly stovky návštěvníků. Dodejme, že loni výstavu navštívilo rekordních 132,5 tisíce lidí, nejvíc za posledních 22 let. U podštátu na Přerovsku dnes spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Příčinu pádu teď vyšetřuje policie. Šlo o jednu z nejstarších elektráren svého druhu v Česku. Fungovala zhruba 25 až 30 let. Podle České společnosti pro větrnou energii jde o první pád celé větrné elektrárny v Česku.
0: Co se děje v regionu?
3: Galerie hlavního města Prahy po mnohaletém úsilí úspěšně završila náročný projekt stavby nového depozitáře. Ten jí chyběl de facto od jejího založení v roce 1963. Depozitář odpovídá nárokům 21. století z pohledu instituce, která spravuje neustále se rozrůstající sbírku čítající na 16 000 předmětů. Výstavba moderního areálu vyšla na 249 milionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky znají nominaci na domácí mistrovství Evropy v Brně. Jejich trenér vynechal nahrávačku Květu Grabovskou a blokařku Sylvii Pavlovou. V týmu naopak zůstala 18-letá smečařka Bára Rejmanová. Češky zahájí šampionát zítra večer proti Řecku. Ve skupině odehrají zápasy v Brně, kde mohou nastoupit i v případném osmifinále a čtvrtfinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě i hodně silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 32 a na západě a severu Čech kolem 25 stupňů Celsia. Na signálu opět 80 a s nimi Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: 15 hodin a 4 minuty, posloucháte Signál Rádio. Top 3 vodní zábavy letošního léta. Už je jasno, víc prozradím za moment. Na start Pet Shop Boys, s vámi stále Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Kupera, aha, teď s námi na Signál Rádiu. Letos u vody nechytáme jen bronz, ale snažíme se i hýbat, respektive jen neležet na pláži, ale být aktivní. Letos jsme si nejvíce užívali šlapadla, na druhém místě elektročluny a první příčku obsadil paddleboard. Podle dostupných čísel si ho aspoň jednou půjčil každý třetí návštěvník, co zavítal k vodě. Jestli jste ho letos ještě neskusili, mohu jenom doporučit. Z vlastní zkušenosti vím, že je to zábava, paráda a hlavně ty začátky, kdy budete padat a zkoušet vás budou bavit. Mimochodem, dobrodruh z Banska doplul před pár dny na paddleboardu až do Balckého moře. Překonal tak na vodě 1000 kilometrů. Gratulujeme!

0: Whitney Houston a Signál Radio, krásné odpoledne. S blížícím se víkendem taky zamíříme na náš web, protože opět jsme pro vás vybrali ty nejlepší akce, které můžete zažít. Naordinovat s celou rodinou si můžete třeba sraz historických vozidel, taky vyrazit na Hradozámeckou noc na Štamberku, nebo si užít dokonalé modely letadel, lodí, aut a vojenské techniky. To všechno najdete u nás na webu, tak se mrkněte signalradio.cz, vyberte a nebojte se vyrazit.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signál Rádio.

0: Takhle hraje Signál Radio za 5 minut, 3:15, čas, kdy se mnou ve studiu je Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Patříš mezi ty, co v létě na pláži chytají spíš jako na dece bronz, občas se smočí do vody, anebo si půjčuješ nějaké sportovní náčiní v místě?
1: Asi spíš ten bronz a k tomu knížku.
0: Bronz a knížku. Já jsem totiž mluvil o tom, že nejvíc jsme si letos půjčovali paddleboard. Jela jsi na tom někdy?
1: Hele, jela, ale už je to třeba 8 let zpátky a fakt jsem si zrovna letos říkala, že bych to chtěla zkusit, ale nakonec se nenaskytla příležitost.
0: Jo, takhle, takže ty jsi si jenom říkala.
1: Ano.
0: Ano, to jsou ty lidi na dece. Já jsem si říkal, že bych to chtěl zkusit a on nějak jako trošku se najednou rozfoukal větřík a to není dobrá příležitost.
1: Takže jsem zůstala u té knížky, no.
0: O to víc si toho zase přičetla.
1: Ano.
0: Tak Terka Veselá vám možná doporučí nějakou četbu po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Ahoj.

0: Se třetí hodinou se na Signál Rádio loučíme spolu s Lionelem Richiem. Na chvilku se dáme pauzu od hudby, zkontrolujeme silnice a předáme slovo Lucce Sinkové a potom už osmdesátky opět rozjedeme s Roxette, Chrisem Normanem nebo Abou.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda 3 osobních aut se stala na Praze 9 v ulici spojovací ve směru na Balabenku, takže tady počítejte s možnou tvořící se kolonou. A s nehodami zamíříme i na D1 ve směru na Brno, kde si dejte pozor na 43. kilometru na srážku dvou osobáků a počítejte s neprůjezdností levého jízdního pruhu. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu další zprávy s Lucí Sinkovou. Česko by mělo příští rok dát na obranu více než 2% HDP. Uvedl to prezident Petr Pavel při návštěvě Nového Města na Moravě. Pokud by země výdaje nezvýšila, podle Pavla by kvůli závazkům přijatým na summitu v Hágu vznikal v dalších letech deficit v obranném rozpočtu. Do roku 2035 se totiž mají výdaje na obranu výrazně zvýšit. Česko se před říjnovým frankfurtským knižním veletrhem představí v Německu 10 výstavami. Jedna z nich začala dnes v Berlíně a věnuje se historii československého samizdatu. Více k tomu říká zpravodaj v Německu Jaromír Mrhal.
2: Další expozice zájemcům z Frankfurtu nad Mohanem a okolí představí českou ilustraci. Česko je letos čestným hostem frankfurtského veletrhu, který je největší akcí svého druhu na světě.
1: Na veletrh pak Česko přiveze 75 autorů a autorek. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři námořní dron naložený výbušninami. Bezpilotní letoun byl jen několik set metrů od místa, kde se těží zemní plyn. Rumunské úřady uvedly, že dron nebyl ukrajinský. Tamnější prezident incident odsoudil a naznačil, že by mohl být ruského původu.
0: Co se děje v regionu?
3: Kladenská městská policie opět spustila forenzní značení kol a elektrokol, které je pomáhá chránit před krádežemi. Tento preventivní program ve městě funguje už od roku 2021. Loni bylo takto označeno 155 a o rok dříve 122 kol. Strážníci letos nabídnou obyvatelům města několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Označit je možné také invalidní vozíky. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Fotbalová Mladá Boleslav hlásí posilu. O koho jde, ví Petr Plintovič.
4: Do Mladé Boleslavy přichází Samuel Grigar. 22-letý záložník bude ve městě automobilů hostovat do konce sezony z Baníku Ostrava. Grigar je bývalý mládežnický reprezentant. V dorosteneckém věku prošel akademii Interu Milán.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Na jeho východě a východě zpočátku ojediněle i silnými. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer od jihozápadu zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky i bouřky, které mohou být až velmi silné. Tolik počasí a zprávy a teď už Terka Veselá na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Pohodový čtvrtek všem ze studia Signál Rádia se vám hlásí Terka Veselá. Já doufám, že jste připraveni na novou hodinu 80, ve které ale kromě hudby také zjistíme, co říká plzeňský výrobce lihovin Štok na to, že u nás klesá spotřeba alkoholu. Teď se ale pojďme připít na Rockset, tak hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Things can only get better, to vám hrálo Signál Radio. V Česku v posledních letech klesá spotřeba alkoholu. Lidé začínají dávat přednost nízkoalkoholickým nebo nealkoholickým nápojům a na to reaguje například i plzeňský výrobce lihovin Štok. Generální ředitelka Romana Jordren k tomu říká.
1: Vidíme, že spotřebitelé začínají pít jinak, vyhledávají úplně jiné příležitosti, chtějí daleko širší škálu těch výrobků, hledají i nízkoalkoholické výrobky, hledají svěžest, lehkost, hodně míchaný nápoje. V tomhle tom bych řekla, že to je příležitost, protože my jako firma, která má dlouhodobou tradici, tak bych řekla, že naše síla je hlavně v tom, že umíme tradici spojit s inovací, takže jsme na tohleto samozřejmě reagovali.
0: Tradiční alkoholické nápoje upřednostňuje spíše starší generace. Mladí preferují nízkoalkoholické varianty nebo takzvané ready-to-drink nápoje, které jsou už předem namíchané a připravené k pití.

0: skoro v půl páté jste se Signál rádiem, ve kterém jste včera možná zastihli zajímavý rozhovor s herečkou Janou Naďovou, kterou si nepochybně pamatujete z Arabely. Jak herečce legendární role změnila život, kam ji nasměrovala v kariéře dál, jak se jí žije ve Švýcarsku a co jí z domova naopak chybí. To vše a mnohem více se dozvíte v rozhovoru s Luckou Sinkovou, který, jestli vám včera unikl, najdete už teď na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Éteru Signál Rádia královal Elán. Už je za chvíli, ale žezlo převezme Irene Cara, Roxanne nebo Eurythmics. Tak s námi držte i nadále.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80.
2: Poslouchám Signál Rádio, protože mě to baví a v autě mi to zlepšuje náladu.
3: Ahojte, zdravím Signál Rádio, úplně super 80. perfektní.
4: Poslouchám Signál Rádio, protože tam dobrá muzika a tady jsou 80. let a to je prostě moje krev.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

0: Za 5:05 jste na vlnách Signál rádia, kde opět po hodině přišel čas na to zjistit, jak to vypadá na silnicích a poslechnout si zprávy Lucky Sinkové. Po nich už Mike Oldfield s Maggie Riley, Eruption nebo Bee Gees.
1: Signál rádio, doprava.
0: Při 17. hodině zamíříme na D1 ve směru na Brno, kde si dejte pozor na nehodu dvou osobáků na 43. kilometru. Lehké zpoždění určitě není vyloučeno, tak pokud tam máte namířeno, určitě s tím počítejte a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční odpoledne stále přeje ze Signálu Rádia Lucie Sinková. Senát odmítl rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale tvrdí, že nahrává developerům a oslabuje pravomoci obcí. Novela mimo jiné počítá s centralizovanou sítí státních stavebních úřadů a jediným řízením pro povolení stavby. O návrhu teď znovu rozhodne sněmovna, která může senátní veto přehlasovat. Jak už jsme vás dnes informovali, u Podštátu na Přerovsku se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Podle nových informací za pádem pravděpodobně stála kombinace technické závady a silného větru. Nikdo nebyl zraněn. Policie okolnosti události dál vyšetřuje a podle České společnosti pro větrnou energii jde zřejmě o první podobný případ v Česku. Dálnici D1 mezi Mirošovicemi a Chocerady o víkendu v noci uzavře v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka bude platit vždy od 8 večer do 8 ráno, a to z pátku na sobotu i ze soboty na neděli. Více ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Roční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
1: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů.
0: Co se děje v regionu?
3: Podle pražských hygieniků limity cukru v nápojích a soli v polévkách překročilo v první polovině letošního roku přes 50% vzorků ze školních jídelen. Příliš mnoho cukru obsahovalo 51% nápojů a příliš soli naměřili u 62% polévek. V meziročním srovnání počet přeslazených nápojů stoupl a množství přesolených polévek naopak kleslo. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky vstoupí zítra do domácího mistrovství Evropy bez nahrávačky Květy Grabovské a blokařky Sylvie Pavlové. Naopak se do nominace po zranění dostala Kateřina Valková, která byla v minulosti jedničkou na nahrávce. Do turnaje ale jako první nahrávačka nastoupí Pavla Šmídová, která se do reprezentace letos vrátila. V týmu zůstala i 18-letá smečařka Bára Rejmanová. Češky zahájí šampionát v Brně zítra večer proti Řecku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Na jihovýchodě a východě zpočátku ojediněle i silnými. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer od jihozápadu zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky i bouřky, které mohou být až velmi silné. Na Signál Rádio opět 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Díky, Luci, já vás vítám v další hodině 80. na Signál Rádiu a přeju vám krásné odpoledne. Chcete působit přitažlivěji a důvěryhodněji? Zůstaňte s námi skrze hity Mike Oldfielda, Eruption a Bee Gees a dozvíte se odpověď. Mějte parádní poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Kiss a Hit Alone na Signal Rádiu. A pokud vy alone neboli sami být nechcete a naopak chcete působit přitažlivěji a zároveň důvěryhodněji, mám pro vás tip. A nebude to ani nový účes a ani nové oblečení. Údajně potřebujete pouze umět přiznat vlastní chybu. Přestože se většina z nás snaží chyby spíše schovávat, podle odborníku tím ve skutečnosti můžeme u druhých získat větší respekt. Důležité ale je, jak to uděláme. Ne se začít omlouvat, schazovat a vysvětlovat, proč za to vlastně nemůžeme, ale jednoduše říct, že jsme něco udělali špatně, vzít za to odpovědnost a případně dodat, co příště uděláme jinak. Právě tak totiž působí sebevědomý člověk, který nepotřebuje předstírat neomylnost. Takže přiznat chybu rozhodně nemusí znamenat ztratit respekt. V některých případech je to naopak nejrychlejší cesta, jak si ho zase získat.

0: Na Signal Rádiu jsme si zatrsali na disco příběh a tancovat nepřestaneme ani s Kim Wilde, R.E.M. nebo Bonnie Tyler. Tak si na ně počkejte.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Nám energii dobila Bonnie Tyler, ale teď už pojďme trošku sklidnit s hitem, který si přehrajeme v Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky poputuje od kapely Bon Jovi a bude jim hit Wanted, Dead or Alive z roku 1986, který rozhodně patří k těm známějším z jejich kariéry. Název hitu odkazuje na staré westernové plakáty s nápisem Wanted, Dead or Alive, neboli hledaný, živý nebo mrtvý. A přesně takovou atmosféru v sobě trochu má i samotná písnička. Výrazná akustická kytara, pomalejší tempo a samozřejmě hlas Johna Bon Joviho z ní dělají jednu z těch typických rockových osmdesátek. Tak si ji pojďme pustit.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na pozitivních vlnách rock and rollu jsme společně dojeli ke konci 17. hodiny. 18. otevřou osmdesátky od Fleetwood Mac nebo Samanthy Fox. Pro teď nás ale bude zajímat doprava a dnešní poslední zprávy Lucky Sinkové.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je na D52 ve směru na Vídeň. Na 10. kilometru se porouchalo vozidlo, kterému uniká palivo, takže tady projíždějí

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový podvečer přeje Lucie Sinková. Rozpočet ministerstva školství by měl příští rok vzrůst z letošních 284 na zhruba 300 miliard korun. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou to řekl ministr školství Robert Plaga. Podle ekonomů by ale na splnění vládních slibů bylo potřeba asi 334 miliard. Jednání o rozpočtu proto budou dál pokračovat. Stavba dálnice D35 mezi Džvánovem a Litomyšlí pokračuje rychleji, než se původně čekalo. Polská firma Budimex chce úsek dlouhý zhruba 7,5 kilometru dokončit co nejdříve. Řidičům by se tak mohl otevřít už na konci letošního roku. Stavba má ulevit hlavně přetížené silnici mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Platby mobilem používá v Česku 61% lidí. Před 6 lety to byla jen pětina. Mobil se tak stal nejoblíbenějším způsobem placení, jak ukázal průzkum Mastercard. Roste i zájem o využití umělé inteligence při nakupování. Silné bouřky dorazily do Česka. Nejsilnější byly na Vysočině. Na Jihlavsku se vytvořila supercela s výraznou bleskovou aktivitou, která postupuje dál na východ. Meteorologové varují před přívalovým deštěm, silným větrem, místy i kroupami. Výstraha platí pro jihovýchodní polovinu Česka do zítřejší 1 hodiny ráno.
0: Co se děje v regionu?
2: Vláda schválila dílčí územní rozvojový plán, který stanovuje koridory pro připravovanou vysokorychlostní trať v Praze. Plán vymezuje koridor na trati mezi Vršovicemi a Běchovicemi a součástí je novostavba spojovací koleje mezi Libní a Malešicemi a dále mezi Malešicemi a Běchovicemi. Jde tak o další krok pro budoucí rozvoj vysokorychlostních tratí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tři české fotbalové kluby dnes začnou boje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Sledovat je bude Petr Plintovič.
3: Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu Červené zvezdy Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 8:30 v Řecku proti Panathinaikosu Atény. Severočeši nastoupí o 15:45 později na hřišti skotských Rangers.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Na jihovýchodě a východě zpočátku ojediněle i silnými. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer od jihozápadu zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky i bouřky, které mohou být až velmi silné. Tolik počasí a zprávy a teď už Terka Veselá na Signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Děkujeme Luce za dnešní zprávy. Od teď už je řada jenom na hudbě. Mikrofonu se co nevidět chopí Fleetwood Mac, Seal a Samantha Fox. No a jelikož máme 20. srpna, já bych ráda popřála všem Bernardům k dnešnímu svátku. A už za chvíli kolega Jirka Svoboda přihodí i co za události se k tomuto datu pojí z minulosti. Pěkný podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodovou atmosféru nastolila Samantha Fox. Už za chvíli zazní Billy Joel a Uptown Girl, ale ještě předtím kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio s datem 20. srpna a v roce 1913 to byl den, kdy první pilot vyskočil padákem z letadla. Už točím klikou na našem stroji času, který nám připomene i další výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1845 do Prahy na Masarykovo tehdy nové nádraží dorazil první vlak z Olomouce. Je to nejstarší železniční nádraží v Praze. V roce 1968 vyšla agenturní zpráva, že organizace Sputnik bez udání důvodu zrušila plánované zájezdy sovětské mládeže do Československé socialistické republiky. Ve 23 hodin bylo jasno proč. Vojska Varšavské smlouvy překročila naše hranice. V roce 1975 Američani vypustili sondu Viking 1, která o rok později jako první úspěšně přistála na Marsu. V roce 2009 se jamajský sprinter Usain Bolt stal v Berlíně mistrem světa v běhu na 200 metrů, když doběhl ve světovém rekordu 19,19 sekundy. A v tento den v roce 2016 byl v čínské provincii Hunan otevřen nejdelší a nejvyšší skleněný most na světě o délce přibližně 430 metrů. Je složený z 99 obdélníků třívrstvého skla a nohy se vám budou strachy klepat ve výšce 300 metrů nad zemí.

0: Je to tak, Life is Life, to vám hrálo večerní Signal Radio. Před námi je Yes, Jessica Folker a Double a potom také výlet do Zlínského kraje za památkami. Tak si nic z toho nenechte ujít.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signal Radio. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 7 minut po půl sedmé ladíte Signál Rádio, kde si do konce hodiny budeme užívat hity od Donny Summer, Fancyho nebo Prince, ale ještě předtím nás kolega Luboš Dvořák vezme za památkami z Zlínského kraje.
1: Včera jsem vám přiblížil krásu zejména francouzského parku zámku Holešov, který se rozkládá mezi Kroměříží a Zlínem. Důmyslný akvadukt, technická památka v sousedních Dobroticích, napájí kanály parku vodou z říčky Rusava. Vydal jsem se proto proti proudu až ke stejnojmenému rezortu, který už obklopují hostinské vrchy. Architektonický rukopis z Otavovny 70. let tu stále sálá. Kousek níž je chatový kemp a koupaliště. Prostě ráj pro cyklisty i motorkáře s reliefem členité krajiny. Rusava s poutním místem svatý Hostýn a obcí Brusná uzavírají trojúhelník. Na jeho jižním vrcholu je na křižovatce restaurace Brusenka, bývalý mlýn s točícím se kolem, kde na vás dýchne svět našich prababiček. Tady se ještě na volná místa uvádí a čeká, protože mají plno. Co by za to jinde hospodští dali? A přitom na talíř dostanete poctivou česnečku, svíčkovou, knedlo zelo nebo kachnu. Od zítra absolvují triptych TTT, tedy Třebíč, Telč a Třeboň. Z Moravy zdraví Luboš Dvořák.

0: Krásný večer všem, co ladí Signál Rádio. Odbyla 7. hodina, což znamená, že se tady vytvořil nový 60-minutový playlist 80. Mezi prvními zazní Starship, Urge Overkill a Foreigner. A než pak budeme pokračovat dál, tak si uděláme zastávku v pražské zoo, kde jste možná zaznamenali, že se včera stala velká událost. Prozatím vám ale bezstarostný poslech přeje Terka Veselá.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dopřáváte si to nejlepší z osmdesátek na Signál Rádio, kde pro vás máme radostnou zprávu z pražské zoo, kde byl včera oficiálně představen malý sameček Lachtana jihoafrického, který se narodil 5. června. Za obří pozornosti zaměstnanců a návštěvníků se včera vydal do velkého bazénu v expozici u hlavního vchodu, kde ho teď můžete vidět každý den ráno, kromě pátku, kdy se Lachtanům bazén čistí. Takže zítra nechoďte, ale už o víkendu můžete vyrazit pravnuka známého Gastona pozdravit. Mládě dostalo jméno Jabulani, zkráceně Jabu, což je jméno, které pochází z jeho africké zuluštiny a dá se volně přeložit jako přinášet radost. A já věřím, že právě tu vám při návštěvě zoologické zahrady nepochybně přinese. Prozatím nám ale k radosti bude muset stačit Tony Basil. Tak pěkný poslech.

0: Za 7:58 toť čas, který ukazují hodiny Signál rádia. Nás čekají signály pro radost, neboli písnička na přání, takže až zazní znělka a budete vyzváni k volání, určitě tak učiňte. Vemte do ruky telefon a vytočte 910 260 910. Do té doby nám ale budou hrát Bad Boys Blue, Aerosmith a Elton John.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Velká ikona nejen 80. let nás dostala do pár minut před 7:45, což je čas, kdy se mi do studia dovolal posluchač Jirka a ten určí, co dalšího si poslechneme na Signál Radio.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Jirko, ahoj, tak písnička na přání je dneska zase tvoje, co jsi vybral tentokrát?
2: Ahoj, Danesko, já tě moc zdravím, tatičko, no tak já bych tě poprosil Roda Stewarta, no já si myslím, že prostě ta písnička Mladý hvězdy je úplně ideální, takže já písničku věnuju nám všem mladým hvězdám. Zítra je konečně pátek, sice hlásí, že má být zrovna pochmurno, ale nám to nevadí, protože jdeme právě s kamarádama do naší povlíbené trutnovské pizzerky, tak jsme říkali, tak si dáme pár žejlíků našeho zlatavého moku, dáme si nějakého dobrého stejčka, no jasný, sobotu ráno se aspoň nemusí stávat, tak si to člověk aspoň může užít. A ty jsi mě vlastně taky, jak jsme se bavili, že jdete s kamarádkama na víkend, takže já prostě tu písničku věnuju nám všem, ať se nám ten víkend vydaří na jedničku.
0: Je, no tak děkujem. Tak já taky přeju všem krásný víkend, ať se ho všichni užijou. A posílám Roda Stewarta, Jirko.
2: Tak jo, Teresko, rád jsem tě slyšel a jak říkám, krásný víkend všem.
0: Taky.
2: A mějte krásně. Páček.
0: Ahoj, ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Při 8 hodině večerní si zlepšujete náladu poslechem 80. Signál Rádia. S vámi je stále Terka Veselá, já vám přeju hezký večer. Čím byl pro hudební svět významný právě 20. srpen, to už za chvíli odhalí kolega Lukáš Bláha a můžete se těšit například na zmínku o Beatles nebo hitu Putting on the Ritz. Teď už ale Nick Kamen a I Promised Myself.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Královská kapela dospívala ve vysílání Signál rádia a žezlo už přebírá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Prvotní vzpomínka nás spojí s 20. srpnem 1983. V něm holandský zpěvák indonéského původu Taco Okerse dosáhl se svou verzí písně Irvinga Berlina Putin on the Ritz na čtvrtou příčku amerického pořadí singlů Billboard. Tím z tehdy 95-letého Berlina učinil nejstaršího žijícího skladatele, který kdy v tomto žebříčku bral top 10.

Pokračujeme za dnem, kdy vyvrcholila velká britpopová bitva. Média i fanoušci na ostrovech se hádali o to, zda budou novými Beatles té doby dělničtí synci, tedy Oasis, nebo Damon Albarn se svojí partou z lepších rodin, čili Blur. Nakonec vyšlo před 31 lety najevo, že skóre na prodané kusy ve stejný čas vydaných singlů bylo 274 tisíc ku 216 tisícům pro Blur. Kapela i její příznivci slavili a ega bratří Gallagherových utrpěla nepříjemný políček.

konec nás nese zpět do 20. srpnového dne roku 2018. The Recording Industry Association of America oznámila, že výběr hitů z roku 1971 až 75 kapely Eagles překonalo Thriller Michaela Jacksona a stalo se nejprodávanějším albem všech dob v USA. Kolekce se tam prodalo 38 milionů kopií.

0: Vyletněný hit Vamos a la Playa nás dostal do 8:30, což je čas, kdy stojí za připomínku soutěž, která poběží ještě zítra ráno ve vysílání kolegy Lukáše Bláhy. A to soutěž o vstupenky do podzemí po celém Česku. K tomu, aby ale doputovala až k vám, musíte zítra ráno bedlivě poslouchat, na výzvu zavolat do studia a zodpovědět na otázku pouhým ano nebo ne. Když všechno vyjde ve váš prospěch, tak vstupenku pro dva dospělé a až tři děti je vaše. Určitě koukněte na naše stránky www.signalradio.cz, kde se o soutěži dozvíte veškeré informace, včetně seznamu jeskyň, na které se vstupenka vztahuje. Tak vám držíme palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Roxette a Fade In Like a Flower hrálo ve vašich reproduktorech. Do konce hodiny se můžete těšit na hity od Village People, Madony nebo Joea Cockera, ale předtím se s vámi loučí Terka Veselá. Já děkuju, že jste s náma dneska byli u další skvělé osmdesátkové jízdy a budu se těšit, až ti společně rozjedeme zase příští týden. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Signál Radio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. A lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+. Po celém Česku. Když slyšíš to,

0: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.